Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Yes, yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože udělali. Si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo filtrenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Rádio Čas.

Hity, které milujete. Čas. Shine bright like a diamond. Shine

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete.
3: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
4: Město Ostrava dlouhodobě podporuje výuku cizích jazyků na školách všech stupňů. Více nám k tomu už doplnila radní Andrea Hofmanová.
5: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách. Vedle toho také výuku KLIL, to znamená výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
4: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou jazyků co nejdříve.
5: Jsem ráda, že s rostoucím zájmem ostravské školy rozšiřují možnosti bilingvního vyučování. Podpora výuky jazyků je velmi důležitá. Určitě se dětem v budoucnu tyto dovednosti vyplatí.
4: To nám řekla radní města Andrea Hofmanová.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
4: Rádio Čas.

0: Leto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Ženy v čase. Styl.
4: Tajemství nás fascinují od jak živa. Některá chrání naše soukromí, ale jiná nás můžou tížit celý život. A v době, kdy na sociálních sítích sdílíme téměř všechno, se taky nabízí otázka, jestli musí být opravdu všechno vidět a slyšet. Tajemství. Tak to je to ústřední téma dnešních žen v čase na Rádio Čas. Od mikrofonu vás zdraví Eva.
5: A také Lenka. A mě hned napadla otázka, nebo spíš věta, kterou znám ze známého filmu Vím, co si dělala loňské léto.
4: No a já si myslím, že tohle je taky věc, kterou bychom měli probrat právě stylově. Protože nepochybně se v našich šatnících objevují kousky, které jsme nakoupili předchozí léto a možná před 5 lety, před 10 lety a už to tam nemá co dělat. Takže my jsme se samozřejmě zeptali naší odbornice, modní guru Petry Kasalové, co je vlastně to tajemství loňského léta a co už by v těch našich šatnicích opravdu, opravdu nemělo být.
6: Jestli je něco, co bych už opravdu nechtěla na ostatních ženách vidět, tak jsou to umělá, průhledná, taková ta plastová ramínka, která opravdu doufám, že už v šatníku nikdo nemáte. Druhý, co dost často to vídám, jsou silonkové ponožky, ještě ke všemu tělové barvy, třeba v sandálkách nebo prostě zkrátka v botách otevřenou špičkou, to prosím taky ne. A co mi ještě trochu teda trhá oči, je, že vídám legíny tříčtvrteční, takový ty bavlny, sportovní a na to třeba krátkou džínovou sukni nebo nějaké krátké šaty. Tak prosím, tak to taky ne.
5: Tahle rubrika by se vlastně mohla jmenovat Vím, co si nosila loňské léto. A já si úplně představuju Peťku, jak stojí u té skříně s tím hákem a vyhrožuje, vyhoď okamžitě ty silonové ponožky. Ale teda s těma souhlasím. Ovšem, tříčtvrťáky se sukní, s tím souhlasit nemůžu, protože když jsem byla v pubertě, tak to byl největší trend.
4: No Leni, a když jsem byla já v pubertě, tak se nosila ta silikonová ramínka a pokud si to silikonové ramínko měla, tak si vlastně byla jako trendy a svůdná.
5: Jo, to je pravda, to je pravda, no tak akorát bychom byli svůdné a trendy v těch minulých letech, no teďka teda, jak říká Peťka, tak nic moc. Co tebe napadá,

0: víc nějaký trend letní.
1: Leni, já si myslím, že třeba co se týče mého šatníku, že si standardně dost dlouho kupuju spíše nadčasové jednoduché kousky. A ty dost často potom nevychází z módy. Takže opravdu letní šaty, které jsem si koupila v jednoduché modré barvě s krajkou, takový bohostyl. Vím, že to jsou šaty, které můžu vynosit letos, můžu je vynosit za rok, možná je vynosím i za 5 let. Takže já snad v šatníku nic takového nemám, ale zase taky mě napadají takové ty nepříjemné materiály, kdy člověk si to dá na sebe a to tělo se začne potit jenom tím, že na sobě má tu látku, na to, že jak to zvládnout v těch vedrech a potom takové ty jako trošku, já tomu bohužel říkám starobabské potisky a nevím, jestli si přesně vybavíš, co mám na mysli, ale to se zkrátka podíváš a vidíš, že ten materiál je nekvalitní, ten potisk je nějaký jako bizární, nelíbivý, v nehezkých barvách a vlastně jsem nikdy neviděla ženu, na které by to vypadalo hezky, se omlouvám.
0: Taková umělina a květinové vzory, takže vlastně největší...
1: To skvěle popsala.
0: Takže největší peklo letošního léta jsou tyhle umělé šaty, slonové ponožky v otevřených botách a když si potom dáte ještě legíny, tak budete úplně out. Takže to bylo naše doporučení, jak se můžete úplně odrovnat stylově.
1: Ale samozřejmě, noste si, co chcete, noste si zejména to, v čem se cítíte dobře, v čem vám to sluší, v čem máte rádi sami sebe a my doufáme, že máte rádi taky ženy v čase na Rádiu Čas, i když teda občas něco zkritizujeme. Ženy v čase.

Future. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tohle nesmíme nikomu říct, hlavně to prosím vás nikomu neříkejte. Tajemství, to je téma dnešních žen v čase s Evčou a Lenčou. No a co jsou ta největší tajemství, která jsme třeba skrývali nejenom před sebou, ale před našimi rodinami a podobně, co se týká těch ženských tajemství, tak o čem se vlastně donedávna moc nemluvilo?
1: Leni, já bych možná chtěla říct, že jsem vděčná. Že jsem moc vděčná za dobu, ve které žijeme. A že dneska otevřeně mluvíme o menstruaci, sexualitě, o našem psychickém zdraví a prožívání, o touze po samostatnosti, o touze po tom, že chceme pracovat, chceme se realizovat, a nebo třeba to, že se můžeme svobodně vzdělávat, že se můžeme rozhodnout jít na vysokou školu, studovat nějaký kurz a zkrátka kultivovat své vzdělání, protože to vůbec, ale vůbec historicky nebyla samozřejmost.
0: A není to až tak dávná doba. Já si myslím, že jako není to až tak dlouho, kdy jsme v podstatě jako ženy nemohli být součástí úplně těch každodenních běžných věcí, které byly umožněny mužům.
1: Ale co si myslím, že je možná částečně tabu stále, i když teď už méně než bývalo, tak to je ženská menstruace. Protože menstruace kdysi bylo vlastně zakázané slovo. A vtipné je, i když si představím ty reklamy, na které jsem já koukala jako holčička v televizi, na ty menstruační vložky a ta tekutina, kterou tam lili, ona byla modrá.
0: Ano, to byla velká aféra tehdy. Nebo ne, tehdy to jelo celkem dlouhou dobu, ale potom se to začalo jako téma řešit a říkalo se, proč to tak vlastně je a jestli víš, proč to tak je.
1: No zkrátka, protože menstruace byla tabuizovaná a přece žádnému muži se nechtělo koukat na vložku v televizi, kde teče červená tekutina připomínající menstruaci. To zkrátka bylo společenské tabu. A o to víc jsem vděčná za to, že najednou tady máme i naše úžasné muže, kteří zohledňují to, jak se cítíme, zohledňují to, v jaké jsme fázi cyklu, zohledňují třeba taky to, že když máme ty ženské dny, takže se cítíme nafouklé, jsme podrážděné, protože nás bolí hlava. Protože zrovna nám odchází z těla spousta věcí a ten samotný proces je pro to ženské tělo velmi, velmi náročný, takže jsme oslabené, máme méně síly, máme méně energie, možná z toho důvodu reagujeme občas i podrážděněji, protože jenom absolvovat tady tenhle proces je pro nás ten den docela náročné a je vlastně úžasné, že o tom můžeme veřejně mluvit.
0: A krásně o tom mluvíš a já jsem se teďka vzpomněla, protože mám úžasného muže vedle sebe, že on úplně chápe ten proces, že to není jen tak jako legrace, že v tom těle se opravdu děje spousta změn a spousta věcí. Tak si pamatuju, když mi napsal jednu zprávu, že co budu dneska dělat. A říkám, no tak jdu do rádia, potom něco a pak už budu jenom menstruovat. A ona, ano, dobře, tak jo. Vidím, že máš nabitý program, takže já to vlastně v podstatě beru i u sebe jako nedělnou součást toho dne jako aktivitu. Že to není něco, u čeho já si odpočívám, ale něco, co mě nějakým způsobem omezuje. A taky jsem velmi ráda, že už se o tom dá normálně bavit a že to může být součástí toho zdravého vztahu mezi mužem a ženou.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Špinavé prádlo se pere doma. Ano, myslím si, že to je velmi legendární hláška našich babiček. A že je to vlastně rada, která dříve chránila pověst rodiny. Ale je fajn, že dneska už si klademe otázku, kdy je to mlčení opravdu žádoucí a kdy už nám možná spíše škodí.
2: A tak já znám spoustu rodin, kde to zůstávalo doma a pak vylezlo na povrch jako tolik věcí a tolik skandálů, že celá vesnice o tom věděla. A je to takové zajímavé, že to potom působí na ty vztahy v té rodině hodně toxicky a hodně dusně, protože když ten člověk to dusí v tom rodinném kruhu v sobě a nemůže mít nějaký věm zvenku, tak potom jsou z toho jako velké příběhy a několik nemanželských dětí.
1: A Leni, ona se vlastně v psychologii k tomuhle kontextu používá pojem generační trauma.
2: Ano.
1: Že se to vlastně nezdílí, neventiluje a ta traumata se potom předávají opravdu z generace na generaci. Ale mě samozřejmě zajímalo, proč to vlastně celé vzniklo. Takové ty věci jako, protože rozvod byl ostuda, to bylo stigma. Tehdy, kdy to říkávali naše babičky, tak psychologové téměř neexistovali, takže opravdu nebyl ani ten bezpečný prostor pro sdílení. Ta rodina byla největší jistotou, tou vlastně nejpevnější jednotkou. Takže ať se tam dělo, co se dělo, tak vlastně se to nesmělo pustit ven a myslím si, že to muselo být hodně náročné. No ale hlavně, a to je to zásadní, bylo nejdůležitější, co by tomu řekli sousedi.
2: A to si myslím, že platí doteď na menších městech nebo možná jako kdekoliv. To je jedno, máme to v sobě hodně zaryté. A opravdu na vesnicích a malých městech se s tím teda setkávám doteď a i u nás v rodině, protože část rodiny je na vesnici, tak vím, že to bylo hodně trendy tady tohle, co by tomu řekli lidi. Takže jako žijeme podle toho, co si řeknou lidi a ne podle sebe, ale že?
1: Což je takový trošku paradox, ano, protože bychom měli naslouchat sobě samým a to, co si řekne někdo jiný, koho vlastně vůbec neznáme, s kým nežijeme, s kým netrávíme 24/7, to by nám mělo být úplně jedno. Ale zároveň i s tím, že se to vlastně nemohlo ventilovat, souvisí taky enormní míra stresu, protože lidé, kteří se nemají komu svěřit, tak mnohem častěji trpí úzkostí, trpí různými psychosomatickými obtížemi a je pro ně vlastně ten život mnohem náročnější, než ve chvíli, kdy ty svoje bolístky, kdy ty svoje problémy, kdy ty věci, které v nich probíhají, můžou sdílet dál v tom bezpečném prostoru.
2: Mimochodem, já to miluju, když jdu na kafe s nějakou kamarádkou a teď jí říkám, co prožívám. A já mám někdy pocit, že jsem jako jediná na světě. Jo, že to je, já jsem jediná, kdo to řeší, kdo to tak prožívá, kdo dělá ty scény. Chápeš, jo, takhle. A teď ona mi řekne, no ale my to máme doma úplně stejně a já si myslím to samé, nebo já to řeším takhle. A já si říkám, o, haleluja, jak důležitý je ten meziženský dialog a někdo, komu můžete věřit. A samozřejmě, že je to ideální, když to funguje v té rodině, třeba s maminkou nebo se sestrou a podobně. Ale pokud ne, tak klidně i nějaká dobrá kamarádka, která nehodnotí, neříká jenom svoje názory, ale jenom sdílí to, co vlastně zažívá i s vámi, tak si myslím, že je někdy lepší než terapie.
1: Protože já si taky myslím, že to vyslechnutí je mnohdy hodnotnější než skvělá rada do života, se kterou někdo přispěchá. Takže naslouchejte a taky poslouchejte Ženy v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase. Magie života.
1: Tak možná jste se setkali s legendárním titulem Tajemství. To je seberozvojová kniha, která opravdu přesvědčila miliony lidí, že naše myšlenky ovlivňují realitu. A jestli je to magie nebo psychologie, tak to probereme dneska v Ženách čase na Rádiu Čas. Leni, co ty a tajemství? Dostalo se ti do ruky?
2: Já jsem byla úplně v té hlavní vlně, kdy nejenom kniha letěla, byly i kurzy online, bylo YouTube video, já mám pocit, že spousta známých lidí se k tomu vyjadřovalo a všichni z toho byli nadšení. Já teda musím říct, že jsem tajemství četla, ale nejsem největší fanoušek.
1: Jak to?
2: Protože si myslím, že v té hlavní vlně, kdy opravdu šlo jenom o nějaké jednoduché sdělení, tak v té knize chybí spousta souvislostí a spousta věcí o tom, jak ta mysl skutečně funguje a pracuje. Protože kdo už se o to třeba trošičku zajímá, tak to není jenom o myšlenkách, ale každá ta myšlenka má nějaký náboj, nějakou emoci. A co já třeba i zjišťuju, protože mě tohle téma extrémně zajímá, že ano, v nějakém kontextu to platné je, samozřejmě, když k tomu přidáme ty emoce, tu náladu nebo celé naladění toho těla, ale jsou taky věci, kterými v životě projít musíme, máme je asi tak nějak jako napsané, nevyhneme se jim a ne vždy to prostě platí za mě.
1: Leni, já mám na to hodně podobný názor, ale spíš vnímám pozitiva té knihy. A to je to, že mě to opravdu uvedlo do toho světa, kdy jsem najednou začala mnohem víc vnímat své myšlenky. Začala jsem vnímat, jak uvažuji o světě, jak uvažuji o práci, jak uvažuji o vztazích, jak uvažuji o sobě samé. A najednou jsem ty myšlenky začala trošku více kontrolovat. A ono to opravdu vedlo k tomu optimističtějšímu naladění, radostnější náladě, protože opravdu si to všechno tvoříme v hlavě. A to, jaký ten život si tvoříme v hlavě, se potom odráží v naší realitě. A to si myslím, že je vlastně velmi silné sdělení téhle jednoduché knihy. Když jsem se k ní dostala potom třeba o 5 let později, tak už jsem se musela usmívat, protože jsem taky byla dál a říkala jsem si, a to tak úplně není. Ale zároveň potvrzuju tvoje slova v tom, že každá ta emoce má nějaký ten náboj a má nás někam dostat. A ta kniha nás navádí k tomu, abychom vlastně potlačovali věci typu vztek, frustrace, hněv. Ale ony ty emoce jsou oprávněné. Ony v našem životě mají své místo. Z nějakého důvodu se dějí a dávají nám nějaké informace. Takže já jsem sice zastánce té hlavní myšlenky tajemství a té síly přitažlivosti, ale hlavně jsem obrovský propagátor toho, že bychom své emoce neměli potlačovat, měli bychom s nimi pracovat, měli bychom je sdílet a měli bychom si je dovolit prožít.
2: Já bych řekla, že tam narážíme hodně na ten rozdíl mezi pozitivním myšlením a autenticitou, což prostě je trošku něco jiného a je to taky trochu jiná práce se sebou. Každopádně, jako takový popík, takový mainstream knižní, tak tajemství podle mě funguje. A možná, jestli jste četli, tak nám klidně napište, co si o té knize myslíte. Najdete nás na Instagramu pod názvem Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Tak já si myslím, že každý z nás má nějaké to tajemství. A některá teda chrání naše soukromí, ale jiná nás můžou dlouhodobě zatěžovat. A kde je ta hranice? Tak o tom si budeme povídat v Mindsetu v ženách v čase na Rádiu Čas.
3: Já jsem na to velmi, velmi zvědavá, protože my se bavíme o významu tajemství a o tom, jak na nás působí a jak říkáš, Evi, že každý nějaké má. Na druhou stranu, já jsem absolvovala kurz radikální upřímnosti, kde první otázka, my jsme tam seděli úplně s neznámými lidmi, prostě první kruh seznamovací. A museli jsme odpovědět na 4 otázky a jedna z nich bylo právě, co o nás nikdo neví a co nikomu nechceme prozradit. A opravdu do toho všichni šli a musím říct, že ta vazba, která se mezi námi utvořila během 10 minut, tak byla dokonce s někým i silnější než s lidmi, které znám celý život.
2: Leni, ale to potvrzují i vědecké studie. Protože za prvé, opravdu 95% lidí přiznává, že má alespoň to jedno tajemství, které nikdy nikomu neřekli. Co se týče těch negativ v tajemství, tak ono nás to může i vyčerpávat. A mnohdy vyčerpává. Protože, zase, odkazuju se na výzkumy, z nich vyplývá, že lidé netrpí ani tak samotným mlčením, ale tím, že se k tomu svému tajemství neustále vrací v myšlenkách, že se to tam točí v té hlavě pořád dokola a pak se to rozpitvává, rozvětvuje a je to hodně vyčerpávající. A k tomu svěření se s tím největším tajemstvím, tak není žádné tajemství, že právě to sdílení velmi ulevuje. A když potom o té těžké zkušenosti mluvíme s člověkem, kterému hluboce důvěřujeme, tak obvykle klesá stres i pocit osamění. Ale já to tady říkám zcela a naprosto laicky, z toho, co vím, nebo z toho, co jsem vyčetla, ale ten odborný pohled na téma tajemství nám dala psychoterapeutka a psycholožka Sylvie Navarová. Sylvie, takže co to tajemství? Je to spíše přirozenou součástí člověka a tvoří to jeho identitu? A nebo to naopak může být škodlivé?
4: K tématu tajemství. Otázkou je, jakou cenu za tajemství platíme. Pokud se k němu naše mysl neustále vrací, tajemství nám nedá spát, vyčerpává nás nebo nás odděluje od druhých, pak je velkou psychickou zátěží. Výzkumy ukazují, že největším problémem není samotné tajemství, ale opakované přemýšlení o něm. Výzkumy ale také upozorňují na to, že existuje i pozitivní tajemství, třeba chystané překvapení, zásnuby nebo dárek pro někoho blízkého. Taková překvapení nejsou břemenem. Naopak nás nabíjejí energií, přináší radost z očekávání. Osobní tajemství v pozitivním slova smyslu je vědomí, že v sobě nesu něco hezkého, co zatím patří jenom a jenom mě. Pak je tajemství zdrojem radosti a vnitřního bohatství.
3: To je krásný pohled na tajemství. Musím říct, že to pozitivní mě vlastně nenapadlo, že ho můžeme mít i takhle. A Evi, já mám jedno pozitivní tajemství.
2: A tím pozitivním tajemstvím nepochybně je, že my se na vás budeme těšit zase za týden na vlnách Rádia Čas v Ženách v čase.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pohodovou sobotu s letním rádiem čas, takže s vámi Aleš Šklubal. Já přeju dobrou chuť ke snídani. Já jsem snídal zhruba před hodinkou, ale pozor, bylo to snídaní do postele, takže to mělo to svou sílu. A tohle bude servírovat počasí, tak dnes slunečno, místy oblačno a teploty vystoupí na 26 stupňů. Zítra tedy v neděli skoro jasno, později oblačno a na teploměrech opět ta 26. Prostě léto, jak má být. Tak po deváté zmapuju narozeniny slavných a hrajeme dál hity, které milujete. Zůstaňte s námi. Jsme sobotní rádio čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete.
1: Rádio čas. S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: 5 benefitů, 1 skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Radio Just. Hity, které milujete.

0: Prázdniny, dovolené, k tomu také víkend, ano, to se sejde jenom v létě, a tak užívejte si sobotu podle svého, vím, spousta plánu, tak ať i ty všechny aktivity, které dneska plánujeme, vyjdou. Třeba i Rádio Čas, ať je u všeho, co chystáte, a v časáckém studiu už Aleš Šklubá, takže rád budu dělat tu společnost, letní společnost. No a tím dalším parťákem, který baví, jsou určitě hity, které milujete. Jo, a pokud máte pracovní povinnosti, tak ať to s námi skvěle utíká, ať to prostě jde rychle a hurá, třeba někam k vodě, ale teď za muzikou.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Venku to opět vypadá na pořádné horko a když teploty šplhají vysoko, tak nevím, jak to máte vy, ale já vždycky z ledničky beru úplně to nejvychlazenější, co máme, ještě do toho nasypu led. Ale jak jsem se dočetl, tak tady platí, není důležité, kolik toho vypijeme, ale co pijeme. Takže správně vybraný nápoj funguje proti únavě, samozřejmě nebolí po něm hlava. No a nejlepší v tomto případě je světe z buřce, obyčejná voda a jen mírně vychlazená. Osvěží neslazené minerálky, neslazený čaj a klidně vlažný. A pozor na slazené limonády a také alkohol, který samozřejmě odvodňuje. Takže winner is, já to raději řeknu česky, takže vítězem se stává obyčejná voda a minimálně 2 litry. Tak na to nezapomínejme, dneska a zítra to určitě bude platit. No a třeba osvěží také hity, které hrajeme z Rádia Čas a jsou to hity, které milujete.

0: Všichni tady v Rádiu Čas se už těšíme na mega koncert Rádia Čas, opět chystáme velikánskou hudební událost podzimu. Chybět tady by bylo určitě škoda a už i proto, že hvězdou letošního megáče bude kapela Europe. Jediný koncert v České republice do Ostravy tady zavítá v rámci evropského turné 40 let, toto letí, že jo, od alba Final Countdown. Nemůžu nepřipomenout. Tak našimi dalšími gratulanty bude David Koller. No a slavné hity si můžeme všichni v hale zaspívat s kapelou Olympic. Bude s námi Leny a speciální host Marko, takže platí 21. listopad. Si to pořádně užijeme v Ostravar aréně. Jinak lístky koupíte přes casradio.cz, mrkněte na to, stále ty nejlepší. Těšíme se na vás, já se vždycky těším na tu fantastickou atmosféru a báječnou oslavu narozenin na Rádia Čas s vámi, protože tady je vždycky fajn. Já u muziky ještě chviličku zůstanu, no chviličku, celé dopoledne, odpoledne s Rádia Čas hrajeme hity, které milujete. A jak jsem slíbil už v úvodu hodiny, tak za chviličku také budeme listovat kalendářem a budu mít pro vás narozeniny slavných. Jsme Rádio Čas.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Které milujete. Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Letní rádiočas je s vámi a také ty, které milujete, a pojďme teď na chviličku listovat kalendářem, kdo slaví, u koho dneska bude veselo. Tak jak jsem se dočetl a díval jsem se do kalendáře, 67 let nebo narozeniny, chcete-li, dnes oslaví americká zpěvačka Susan Vega, to je ona. My name is Luca. I live on the second floor. Určitě znáte tuhletu muziku. Hlavní kytarista skupiny Bon Jovi, Richie Sambora, má dneska 67 let. Tady opět toto letí. No a rovněž připomenu. Tak má tady další události, třeba tahle sportovní. 11. července 2017 se u české tenistky objevila jednička. Je to tenistka Karolína Plíšková. Ano, stala se světovou tenisovou jedničkou. 11. července 2010 se Španělé v Jihoafrické republice stali poprvé mistry světa ve fotbale. Jak to dopadne letos, tak na to si počkáme až do 19. července. Tak ještě tady máme jmeniny, už koukám do kalendáře, a je tady Olga, takže dámy, slečny, oslavte si svůj svátek, jak nejlépe umíte. No a třeba všem, kteří dneska něco slaví, slavit budou z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Hezky vyladěné léto a také sobotu s rádiem Čas je s vámi Aleš Šklobál. No a hezky vyladěné bude i počasí. Jak jsem se díval, tak dneska bude slunečno, místy oblačno a teploty vystoupají na 26 stupňů. Zítra tedy v neděli skoro jasno, později oblačno a na teploměrech 26. Za okny tedy léto, bude to lákat k vodě. Pokud se chystáte, tak skvělé osvěžení, užijte si to. Dál z rádia Čas hity, které milujete, jo, a za chviličku se staví Milan Gelnar z horoskopy. Bude 10.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žuma plefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V Dobré ráno, Moravo. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Sobotní 10. hodina je vůně vám, voní snídaní třeba do postele, to se přiznám, miluju, to je pohodička, takže dobrou chuť od Aleše Šklobala, nejen snídaní, ale také horoskopy Milana Galnara budou už za chviličku aktuální, tedy za pár minut, tak si na ně počkejte, no a přidám i letní pozvánku na podcast Energiemi s Evou Rigler, no a všude kolem vás hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Léto je o grilovačkách, výletech, koupání, cestování a celkově o takové větší pohodě. No a k té samozřejmě patří i gurmánské zážitky. Jenomže právě v těch horkých dnech dostávají potraviny pořádně zabrat. A to, co by nám běžně neudělalo vůbec, ale vůbec nic, může být v létě docela solidní problém. Stačí třeba nechat nákup na chvíli v rozpáleném autě, špatně uskladnit maso na grilovačku nebo nakrájet meloun a nechat ho dlouho ležet v teple. A pak už to nemusí být jenom o té letní pohodě, ale třeba i o zažívacích obtížích. A to potvrzuje i odbornice, biochemička potravin s přesahem na výživu lidského organismu, Vendula Popelková.
2: Tak v létě určitě dobré myslet na to, nejenom co jíme, ale také na to, jak s těmi potravinami zacházíme. Protože teplo a čas mimo lednici, případně špatná manipulace, mohou způsobit problém tam, kde bychom ho možná často vůbec neočekávali. No a takovým typickým příkladem je let z neověřených zdrojů, zejména pak na cestách, stejně tak nakrájený meloun, který leží třeba dlouho na sluníčku nebo celkově mimo lednici a stává se tak ideálním zdrojem i pro nežádoucí mikrouši, jako je salmonela, kterou by většina konzumentů očekávala třeba v mase nebo u vajec. No a pozor také na uvařené jídlo, kdy po uvaření a vychladnutí by nemělo dlouho ležet na lince. A nenechávat nákup dlouho v rozpáleném autě, hlavně co se týče masa, ryb a mléčných výrobků. No a taková letní klasika jsou samozřejmě grilovačky, takže dát si pozor hlavně na dostatečnou teplnou úpravu masa.
1: Takže v létě opravdu platí, že u jídla rozhodují zdánlivé detaily. Jak dlouho necháme nákup v teple, jestli maso na grilování skladujeme správně a třeba i to, jak zacházíme s oblíbeným nakrájeným ovocem. Ale když si na tohle dáme pozor, můžeme si tu letní sezónu užít v klidu, bez zbytečných zdravotních komplikací a hlavně s radostí a rozumem.
0: Tak teď už to víte.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Letní rádio čas je s vámi, tak pohodový víkend, třeba u vody, asi tady bude nejlépe a bude to hodně aktuální. Ale teď na chvilečku s námi v časáckém studiu hvězdná návštěva. Tím hvězdným a horoskopovým hostem bude Milan Gelnár. Takže Milane, otázka je jasná. Jaký je výhled na víkend v rámci horoskopu?
1: Rádio čas. Rádio čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude docela hektická, přestože jako republika se nacházíme v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové, což není vůbec jednoduché, tak budeme mít možnost zažívat pocity štěstí a euforie, kdy mezinárodní aktivity, ať už sportovců ve Wimbledonu nebo politiků v Turecku, kdy naši reprezentanti budou mít nevídanou šanci zazářit jako nějaký pomyslný reflektor na světové scéně, což v mnoha lidech zažehne pocit národní hrdosti a vlnu pozitivní kolektivní energie. V neděli se bude naše energie obracet více dovnitř do rodinného a domovského kruhu. Lidé budou mít tendenci trávit čas s blízkými a sdílet dojmy a emoce z uplynulých dní. Je to ideální den pro klid, odpočinek v přírodě a načerpání sil před dynamickým novým týdnem. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Chas. Ty, které milujete. Radio Chas. Ty, které milujete. Radio Chas.

0: Tak už dneska na Rádiu Čas po 14. hodině podcast Energie mi a bude rovnou ze života. Počasí a venkovní teplota má vliv samozřejmě nejenom na naši náladu, ale také na stravování, pohybové aktivity a tak dále, tak dále. Slunce, déšť, teplo, zima mají vliv, velký vliv, velkou moc, takže jak moc nás ovlivní jídelníček, stravování, když jsou u toho ty nadměrné sluneční paprsky, anebo naopak zima, zrychluje třeba horko naše spalování, může pití studené vody nakopnout naše tělo k hubnutí, kolik litrů tekutin je skutečně ideální vypít za den a třeba i jakou zmrzku si můžeme dát bez výčitek. Nejen o tom si Eva Rigler bude povídat se Sandrou Hermanovou a bude to dneska po 14. hodině, tedy v pořadu, nebo chcete-li, v podcastu Energiemi. Teď zpátky muzika z Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete. Ať už děláte cokoliv, tak si to užívejte, zvláště u vody, protože tam asi dneska bude absolutně nejlépe.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: víkendové rádio Čas vám dělá parťáka, tak příjemně letní počasí přeju k tomu tu pohodu víkendovou od Aleše Škloba. Hezké dopoledne. Dneska nám počasíčko bude přát, protože bude slunečno, místy oblačno, teploty vystoupají na 26 stupňů. No a zítra bude úplně podobně, tedy neděle bude skoro jasná, později oblačno a na teploměrech rovněž 26 stupňů. Za chvilečku tip na báječné prázdninové zážitky a teď, když koukám na hodiny, tak minutka nás dělí od 11.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Nejkula.
4: Nejkula.
3: Čou.
4: Čou.
3: Lin.
4: Lin.
3: Ka.
4: Ka.
3: Těj.
4: Těj.
3: Ší.
4: Ší. Žuma plefu.
3: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

I po 11. jeden letně prázdninový pozdrav tady ze studia od Aleše Šklubala. Za chviličku přehled těch nej youtuberů u nás. A kolik jim to hodí do peněženky, a není to málo, pozvu na prázdninové zážitky s rádiem Čas do ostravského hangáru. No a Češi mají opět jedno světové nej. O co jde, tak víte za pár minut. No a

0: V sobotě hity, které milujete.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pohodovou letní sobotu s Rádiem Čas, tak možná jste to měli doma úplně podobně. Často jsem slýchal, no je už to let od svého syna tati, já budu youtuber, škoda, že to nevyšlo, tohle je takový dost dobře vydělečný podnik. A kolik si taková ta youtuberská špička u nás vydělá, tak hitparádu, jak koukám, vede Ondřej Koběrský, 68 milionů korun. Třetí je třeba, vidíme tady, 43 mega. No a desítku uzavírají kluci z Prahy a je tady 17 milionů korun. Takže až vám dítě řekne tati mami, já budu youtuber, berte ho vážně, hodně ho podpořte, protože tohle vydělává. A nejen pro něj, ale pro celou rodinu. Já to vidím dál na hity, které milujete, jsme Rádio Čas, tak zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: Tak zase máme jedno nej a baví se o tom celý sportovní svět, to tady ještě nebylo. Česká republika opět dokazuje, že prostě patříme mezi tenisové velmoci, hlavně co se týká ženského tenisu. A dneska si o nejprestižnější tenisový Grand Slam zahrají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále ženské dvouhry ve Wimbledonu začíná dneska v 17 hodin a ať už vyhraje Karolína anebo Linda, Česko bude přepisovat tenisové dějiny. Tak držíme palce, ať to vyjde nebo nevyjde, každopádně fandíme českému tenisu, fandíme s vámi. Zpátky k muzice z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Rádio Čas hity, které...

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud rádi lovíte prázdninové zážitky, tak tady určitě bude požehnaně. Hangár Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Užijete si moderní lezecké stěny, pro děti úžasný pohybový park. Ať už jste, já nevím, zkušení lezci, anebo si chcete lezení vyzkoušet poprvé, Hangár Ostrava je místem, kde si skvěle užije prázdninový čas celá rodina. Takže bavte se a bavte se dál s Rádiem Čas a dál. Tady z Časáckého studia za vámi posílám další hity, hity, které milujete, třeba pro osvěžení.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas všude s vámi, jsem rád, že u vás hrajeme Takota Leše Škobala báječnou sobotu. Přispěje k tomu určitě i počasí, protože dneska na obloze hodně slunečno, místy oblačno a teploty vystoupají na 26 stupňů. Zítra bude skoro stejně, tedy neděle skoro jasná, později oblačno a na teploměrech 26. Za chviličku návod, jak na lepší prázdninové fotky a bude poledne, takže dobrou chuť úplně ke všemu, co si budete dávat k obědu. Za 5 minut... Pravé poledne.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Nejkula.
4: Čou.
3: Lin.
4: Ka.
3: Těj.
4: Ší.
5: Žumoplefu.
3: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas.

Jako bych to tady cítil ve studiu, všechny ty dobroty, které si teď dáváte, které jsou na stole, tak se mi zbíhají sliny. Já tady mám alespoň dobré černé kafe. Takže dobrou chuť, jo, ta Aleše Šklobala. No a představte si, že vás čeká dovolená, jo, těšíte se na ní a pak vám protějšek řekne, jedeme na pustý ostrov. A jak právě k tomu mám, co bychom si na pustý ostrov vzali podle znamení horoskopu. Jak se to hodně mezi námi liší, tak sválně, jestli to na nás, na vás bude sedět. A to si počkejte, teď ale určitě sedět.

Dovolené stále před námi a tak schválně, jestli to sedí, co bychom si vzali na pustý ostrov, kdybychom náhodou jeli podle znamení zorokruhu, tak kozorozy jsou velmi praktičtí a tady vidím, že bychom zvolili, protože já jsem kozorok, vodní filtr. Vodnáři rádi staví a tak u nich by to byl nůž. Nejdůležitější pro ryby je najít odbytiště pro všechny jejich emoce, proto je to denní, kdy si všechno zapíšou. Berani chtějí vše hned prozkoumat, takže tady to jistí kompas. Vík má pověst gurmána, tak tady to vyhraje hrnec. U blíženců je to tygří mast na různá zranění. Rak, co se tady píše, bude hledat útočiště, aby se cítil jako doma. Jediná věc, kterou tedy potřebuje, je stan. U lvů by to byl menší ohňostroj pro rychlejší záchranu. Pany mají vždycky plán, jak přežít, a tak by brali sebou semínka pro výsadbu zeleniny a ovoce. Váhy potřebují za každých okolností strategii, a tak tady by to byla kniha Jak přežít. U štíru jsou bojovníci, takže tady by to vyhrála mačeta, aby ostrov prozkoumali. Ještě tady mám střelce, dokážou ocenit každou situaci a jsou zvědaví, a proto by sebou měl střelec lupu, nejen aby si všechno pečlivě prohlédnul, ale aby s ní také založil oheň. Tak co, sedí to? Já jsem kozoroh a mám takový pocit, že to praktické znamení, které jsem, takže by to asi sedlo. Tak z Rádia Čas jsou to dál hity, které milujete, ať už děláte cokoliv, ať už jste u vody, ať už jste v práci, tady ať to utíká, ať jste třeba doma, ať jste u oběda, tady přeju dobrou chuť, tak vždycky bude fajn s Rádiem Čas. Rádio Čas.

0: Fotíme, ano, v létě to platí dvojnásob, a tak jak na lepší fotky, jak nemusíme tolik mazat. Návod za pár minut, muzika hned a rovnou hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Rádio Čas.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Nevím jak vy, ale zvláště teď v létě dost fotím a nejčastější otázka zní, proč na fotkách vypadám prostě hůř než ve skutečnosti, ale já si nejsem sám. To se vždycky můžu ufotit, aby to vyšlo a umazat, že jo, a fotíme další a další snímky, ale já teď myslím hlavně na selfiečka, prostě mačkáte spoušť furt dokola, že jo, a pořád to není ono. A tak kde může být ten zakopaný pes, co radí odborníci, aby byl obrázek dokonalý, rozhoduje správná vzdálenost od osoby, kterou fotíme. Mobil při focení je lepší držet dále od sebe. Čím blíže ho k sobě máme, tím máme obličej takový více zdeformovaný. Objektiv fotoaparátu by měl být vždycky nad úrovní očí. A pokud budeme fotit ze spodu, tak si můžeme rovnou připsat pár kil navíc, prostě budeme silnější, než ve skutečnosti jsme. Tak ať ty fotky, fotospomínky na léto a dovolené stojí za to, ať prostě vyjdou. Jsme Rádio Čas, zpátky hity, které milujete.
1: Za námi týden plný výher.
2: Rozdali jsme lístky na Hrady CZ, Sherlocka Holmese, do Energylandie a kupu dalších. Megaléto na Rádio Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
1: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Classic zmrzlinový kornout triple choco za 59,90 a K Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Za okny úžasně a tak stín nad hlavou, rádio Čas na doslech, ta Leše Škovala, skvělou sobotu. Už za chviličku novinky v Moravskoslezském kraji, no a teď k počasí. Zítra skoro jasno, později oblačno a teploty celkem vysoké, podobně jako dneska, tedy 26 stupňů. Bude 13 hodin, zůstaňte s námi s rádiem Čas.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Nejkula.
5: Nejkula.
4: Čou.
5: Čou.
4: Lin.
5: Lin.
4: Ka.
5: Ka.
4: Těj.
5: Těj.
4: Ší.
5: Ší. Žumloplefu.
4: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ať platí pohodové léto s rádiem Čas, jsem rád, že u vás hrajeme, tak za chviličku pozvu na Den obce Ostravice, tady jsme společně s vámi s časáckým promotýmem, je tady spousta zábavy, takže k programu za pár minut. No a v Moravskoslezském kraji spoustu novinek, ale více už kolegyně Marcela Fabiánová.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj zakončil loňský rok s téměř vyrovnaným rozpočtem a vytvořil navíc finanční rezervu necelých 10 miliard korun. Ušetřené peníze teď využije hlavně na odstraňování následků povodní, například na opravy vytopených domů místních obyvatel, zničených silnic, ale také na obnovu poškozených škol a nemocnic. Pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Důležité jsou také úspory, které se nám podařilo realizovat, a to bylo celkem 790 milionů korun, které jsme převážně využili na nové investice a podporu příspěvkových organizací a především programu Živel 3. Investice budou nadále pokračovat. Myslím si, že o zdravých financích Moravskoslezského kraje a o konzervativním a střídmém vedení rozpočtu hovoří především ratingové hodnocení společnosti Moody's, které bylo Moravskoslezskému kraji potvrzeno na úrovni A1 se stabilním výhledem.
2: Hejtman Josef Bělica také vyjádřil podporu zelené energetice v regionu. Jedná se především o malé jaderné elektrárny.
3: Zastupitelstvo vyjádřilo podporu budování malých modulárních reaktorů na území kraje, což je rozhodnutí, které je strategické do budoucna, může ovlivnit život našich dětí a jejich dětí, ale hlavně bude znamenat energetickou stabilitu pro tento region.
2: Jen doplním, že modulární reaktory jsou malé jaderné elektrárny, které jsou vyráběné sériově v továrnách a na místě se dají složit jako Lego. Využívají moderní systémy, které reaktor například v případě poruchy sami bezpečně uhasí i bez lidského zásahu.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Peníze jsou určené pro menší obce na zlepšení služeb pro lidi a opravy veřejných míst. Cílem je hlavně modernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun. Nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například tam je, ale i další infrastruktura, která je v těchto znevýhodněných oblastech.
2: Jedná se například o obce Bohušov, Budišov nad Budišovkou, město Albrechtice, Osoblaha, Větřkovice, obec Vysoká a nebo Slezské Pavlovice. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: sedět doma o prázdninách v létě, to asi není to pravé ořechové, a pokud ještě nemáte plány na dnešní odpoledne večer, tak rád pozvu na den obce Ostravice. A na místě je i náš časácký promotým a právě za něj je teď na telefonu Adriana, tak já to vyzkouším, slyšíme se, Adri.
1: Čau, slyšíme se perfektně.
0: Tak prosím tě, obec Ostravice slaví, kde konkrétně, na jakém místě a kdy to všechno vypukne?
1: Čau, takže my jsme dneska na Ostravici, v areálu to je Sokol Ostravice a začíná to o 14.00 s tím, že nezahálejte, protože 14.15 už vypukne fotbalové utkání dětí, to je Sokol Ostravice, takže není na co čekat, co nejrychleji se semka dostat. A finišujeme tady nějaký přípravy a program je opravdu nadupanej.
0: Krásně jste řekla. Řekla si, program je nadupaný, tak pojďme k němu. Co tedy uvidíme, uslyšíme? Na co se těšit?
1: Je tady pro každého něco. Je tady spoustu aktivit pro děti, s tím, že i my budeme mít stanoviště pro děti, kde se hraje vlastně o pohár starostky. Mm-hmm. Je to taková tradiční tady soutěž. Takže tohle, a potom tady máme výuku techniky jízdy na kole a máme tady jako doprovodný program i ostravický kotlíkový guláš, který už je 14. ročník tady tradiční soutěže o ten nejlepší kotlíkový guláš. Takže kdo ještě nevyřešil obídek anebo chce nějakou dřívější večeřičku, tak určitě gulášek myslím, že bude skvělá varianta.
0: Přesně tak, už dopředu přeju dobrou chuť tady ze studia a ještě večer, že jo? Říkala si nadupaný program, takže jak si užijeme večer? Co se tady chystá?
1: Přesně tak. Na večer se chystá cross orchestra, legendy se vrací, světelná show, skupina Spektrum, support lesbien, wow. A na konci diskotéka s DJ Carlosem, tím, že celým programem vlastně provádí náš Honza Gavelčík, který to moderuje a ten tady bude mít i special show a balonkovou show pro děti.
0: Tak si užijte Honzu, užijte si náš časácký tým, užijte si program, prostě ať je tady fajn, ať jsou zážitky, ať je na co vzpomínat. Adri, moc děkuju, měj se krásně, ahoj, ať se jak se vydaří.
1: Díky moc, čau a vidíme se na Ostravici.
0: Ano, jasně, vidíme se na Ostravici. Každopádně teď s rádiem čas opět hity, které milujete, jdeme za muzikou. Zůstaňte s námi.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Hity, které milujete.

0: Letní rádio Čas je s vámi, tak pohodový víkend, třeba u vody, asi tady bude nejlépe a bude to hodně aktuální. Ale teď na chvilečku s námi v časáckém studiu hvězdná návštěva. Tím hvězdným a horoskopovým hostem bude Milan Galnár. Takže Milane, otázka je jasná. Jaký je výhled na víkend v rámci horoskopu?
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Sobota bude docela hektická, přestože jako republika se nacházíme v poměrně těžkých transformačních procesech, kdy staré umírá a rodí se nové, což není vůbec jednoduché, tak budeme mít možnost zažívat pocity štěstí a euforie, kdy mezinárodní aktivity, ať už sportovců ve Wimbledonu nebo politiků v Turecku, kdy naši reprezentanti budou mít nevídanou šanci zazářit jako nějaký pomyslný reflektor na světové scéně, což v mnoha lidech zažehne pocit národní hrdosti a vlnu pozitivní kolektivní energie. V neděli se bude naše energie obracet více dovnitř do rodinného a domovského kruhu. Lidé budou mít tendenci trávit čas s blízkými a sdílet dojmy a emoce z uplynulých dní. Je to ideální den pro klid, odpočinek v přírodě a načerpání sil před dynamickým novým týdnem. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gela.
3: Hity, které milujete.

0: bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
1: Hity, které milujete.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje vzáva.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas, Čas, kam za sportem.
1: Pokud rádi lovíte prázdninové zážitky, tak tady určitě bude požehnaně. Hangar Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Užijete si moderní lezecké stěny, pro děti úžasný pohybový park. Ať už jste, já nevím, zkušení lezci, anebo si chcete lezení vyzkoušet poprvé, Hangar Ostrava je místem, kde si skvěle užije prázdninový čas celá rodina. Takže bavte se dáli s Rádiem Čas a dál. Tady z časáckého studia za vámi posílám další hity, které milujete, třeba pro osvěžení.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Nejkula.
5: Nejkula.
4: Čou.
5: Čou.
4: Lin.
5: Lin.
4: Ka.
5: Ka.
4: Těj.
5: Těj.
4: Ší.
5: Ší. Žumoplefu.
4: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Energiemi. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
6: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém a hlavně o té správné energii. A dneska to bude vlastně tak trošku o sluneční energii. O tom, jaký vliv má na nás počasí, jak naše spalování ovlivňuje teplo anebo chlad, no a taky o tom, co je to letní hřích.
1: Hra s Energiemi. S Evou Rigler.
6: Výživová terapeutka, která se v oblasti zdravého stravování pohybuje už více než 15 let. Působila také jako výživový odborník pořadu TV Prima Tlouštíci. Své rady, tipy a recepty publikuje pravidelně na svých sociálních sítích. Je také autorkou několika kuchařek, ve kterých se snaží ukázat, že zdravá strava nemusí být vůbec komplikovaná. Sandra Hermanová, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Sandro, já vás tady moc vítám.
7: Dobrý den, Evi, já vás taky vítám a moc děkuji za pozvání. Moc mě to potěšilo.
6: My když jsme se domlouvali na tom dnešním natáčení, tak jsme si vlastně povídali o tom, jak se těšíme na ty sluneční paprsky a na to, že už konečně bude jaro nebo léto. Jak dalece vás samotnou ovlivňuje to, jaké je počasí?
7: Tak já musím říct, že jsem asi obecně, troufám si říct, pozitivně naladěný člověk, že se úplně neřídím tím, jestli teď venku je opravdu škaredě nebo je hezky a podle toho ten den najednou bude vypadat. Ale samozřejmě hodně to vnímám spíš z okolí, to jak na mě ostatní potom působí a tím, že říká, že opravdu pořád jsem s lidmi, pořád jsem v poradně, tak u klientů říká, že je velmi znát, jestli je venku opravdu škaredé počasí, je zataženo, a nebo svítí sluníčko, takže na té náladě to bych hodně poznat, ale mě samotnou zase tak neovlivňuje, že bych opravdu měla špatný den, ale obecně, zase, kdybych to měla na rovinu, jsem určitě sluneční, já to říkám živočích a mám sluníčko ráda, ale není to, že kvůli náladě, to ne, jenom ho mám ráda teplo.
6: No a jak dalece třeba může právě počasí ovlivňovat to, jak se budeme stravovat, jak se budeme hýbat, jak nás ovlivňuje to, jestli svítí slunce nebo je venku zima?
7: Já říkám, že hodně. Už jenom tím, že jsem říká, že právě v poradně, když pracuji s klienty, tak to vnímám a vnímám to přesně na tom, že každý, když přijde a je zima, tak já říkám, že nemá náladu. Ne, samozřejmě ono to začíná s tou délkou dne svitu, to, že je třeba zamračeno, je zima, je chladno, tak člověk by se nejradši zabušil pod peřinu a nevylezl. Já myslím, že od toho to všechno vlastně začíná. Ono, když se nám nechce, když to řeknu jednoduše, nic nás neláká ven, není tam ať třeba to teplej nebo ty paprsky, tak člověku se opravdu říká, že chce mnohem méně hýbat, chce opravdu být v tom teple doma. A co se s tomu pojí, no většinou i v tom, když jsme doma, tak jsme mnohem víc třeba i u zdrojí jídla. Mm-hmm. To znamená, máme to mnohem dostupnější, než třeba když jsme potom někde rozběhaní venku, což neříkám, že je vždycky úplně správně, že když třeba zase nejí vůbec, nebo když, jak právě říkám, je rozběhaný, ale ta zima určitě nás vede k tomu, že máme tu tendenci, jak říkám, se zavřít a být často s tím jídlem mnohem více. Když se naopak za zvenku teplo, sluníčko, tak nás to táhne ven. Já říkám, že člověk chce každý ten paprsek potom využít, A souvisí to s tím, že pak jsme mnohem víc pohyblivější, ať třeba vyloženě cíleně k té pohybové aktivitě, co nás třeba baví, ať to může být chůze, běh nebo opravdu jako nějaké pohybové aktivity. A nebo i s tím jídlem je to hodně spojeno, že najednou, jak se nepotřebujeme například zahřívat, možná tak pojmenuju, tak naopak chceme, nám bylo lehčeji, venku je teplo, nechceme se potit po tom jídle, po tom náročnějším jídle, protože samozřejmě toto způsobí. I ten výběr toho jídla je samozřejmě potom jináčí. Já myslím, že to všichni cítíme, vnímáme.
6: Já se možná ještě vrátím k těm chladnějším měsícům. Mm. Žijeme v České republice, to znamená 4roční období. Ten podzim, zima i jaro spíše tentokrát teda patřilo mezi chladnější období. Jak se v tu chvíli motivovat? Jak se vykopat z té postele, z toho teplého palechu, když venku to slunce nesvítí, je zataženo a my víme, že bychom se zkrátka měli hýbat?
7: Mm. Tak tady to bylo, teď to důležité na konci. Víme, že bychom se měli hýbat. To znamená ono, jak se asi velmi často to teď slýcháváme, říká tím nevím častěji, protože se mluví o tom, začíná to v hlavě. Ono bychom se vlastně opravdu neměli, řeknu, řídit jenom, ano, je to náročnější, protože samozřejmě nám tam chybí i ty hormony, ty dobré nálady, toho štěstí, jakoby ten serotonin, který opravdu jakoby tím sluníčkem opravdu má tendenci větší, víc produkován. Tak tím, že tohle tam není, tak opravdu ta vůle, ty důvody, ty motivace musí být hodně vnitřní. Musí to být, nebo musí, mělo by, já to slovo musím, zase nemám tak ráda, ale mělo by to být o tom, že si uvědomíme, proč je to důležité z hlediska zdraví, z hlediska právě toho, aby ten, i třeba ty serotoniny, ty endorfiny, aby pocházely od někud jinud než z toho sluníčka, právě o to víc, právě proto, pokud budu sportovat, anebo já nemusím říct, že to musí být sport, že si nemusí přece musí jít do posilovny a teď říkám zvedat tam nějaké tady činky a váhy, ale ono jenom i ta procházka, ono už jenom to, že i když venku opravdu nesvítí to sluníčko, tak vlastně mít radost ze všeho, mít radost i z toho, že pod mnou křupe sníh, i to je hezký. A na druhou stranu oblíct se můžeme. Takže není to, že by to nešlo, ale určitě to období, jak jste mi řekla, ono je dlouhé a o to spíš jde. Já bych řekla, že ta délka nám tam už ubíjí potom, nebo to se asi ubíjí na správném místě, tak ta motivace se hledá dlouhodobě, zvolme potom špatně, ale pokud já vždycky říkám, jde nám o zdraví, tak co v našem životě to nejdůležitější? Právě to zdraví.
6: Vy sama jste vlastně říkala, že když je zima venku, tak máme blíž k tomu jídlu, ale zároveň já sama mám pocit, že v těch zimních a chladných měsících máme i tendenci

0: teďka na oběd, kdy venku bude 30 stupňů, tak nám to úplně jako nejde na mysl, vůbec nás to jako nenapadne. A je to právě říkám spojený s tím, že i zase tím, že třeba takové jídlo sníme, tak nejenom nevidíme to, že půjdu si zacvičit, jdu ven si zaběhat, jo, jdu na tu procházku nebo jdu plavat. A tím pádem si to jídlo i samozřejmě to těžší dáme, protože ho budeme delší dobu trávit. Samozřejmě z něho potom to tělo, jakoby ono nám bere v tu chvíli i energii, samozřejmě než to tělo to využije, tráví, ale my na to v tu chvíli jakoby máme, pro mě nejdem vydávat. Takže říká, že to je taková ta tendence zaobalit se.
1: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas. Dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: Dá se říct, že nás třeba i ta venkovní teplota nějak ovlivňuje v tom samotném spalování, protože se setkávám s dvěma názory, vlastně extrémními. To, že chlad a zima zrychluje náš metabolismus a potom ten druhý pól, že právě to enormní horko, kdy se potíme, je nám teplo, tělo se chce ochladit, zase vede k rychlejšímu spalování. Je na tom něco pravdy?
2: Tak kdyby šlo o samotné spalování, tak tohle bych řekla, že opravdu je vlastně ten jako obrovský mýtus. Pro ono, když si to třeba představíme, pokud půjdeme teď třeba opravdu běhat, použiju to běhání a půjdeme běhat v tom teple, řekneme si vyběhneme, mám sportovat, je venku hezky, tak vyběhnu a ono je teplo. Tak já třeba za hodinu, když spálím, já jsem třeba číslo 600 nějakých kilokalorií, ale těch 600 kilokalorií já spálím, i když bude venku jakoby větší teplota za stejný časový úsek. Mm-hmm. Znamená, ono mi to nespůsobí, že bych nejednou spála tím pádem víc, ale ten největší rozdíl, co tam je a co se jsme řekla, tak je, že člověk se víc potí, mm-hmm. to určitě, nebo ono možná někdo to třeba někdy dělá, nebo to viděl, slyšel, tak někdo se třeba jakoby mnohem víc obleče. Venku je vlastně fakt teplo a ten člověk běží ještě v mikině. Jo, jakoby člověk si říká, ježišmarja, to je jako, teď si musí být spocený. Ale ano, on to určitě dělá proto, aby se vlastně víc spotil, protože možná

0: možná může mít ten pocit, že se vlastně, že víc spálí energie, když se víc bude potit. Jo? A to se neděje, jo? Ale nebo tahle, to říká, nespálí tím to víc, on se víc potí. Ale co znamená to, že ten člověk se potí? To znamená, že vylučuje jenom víc vody, jo, víc tekutin. To znamená, je pravda, že kdyby se potom jsme se zvážili, tak určitě ta váha bude nižší. To znamená, to jako teďka neodporuju tomu, že váha nebude nižší, pro ten člověk vypotil v té mikči třeba, já si třeba půjdu v tílečku a člověk půjde v druhé v mikině, tak on vypotí více, to znamená na váze třeba ztratí, řekne, jo, to já mám 2 kila dole po takovém běhu, protože třeba nedoplní ani ještě k tomu ty tekutiny. No, ale to neznamená, že spál víc. A to by říká, že nám jde spíš o ten tuk.
1: Tuku.
0: Přesně tak, že nám jako jde určitě o ten tuk, jo, že, nebo bohužel, řeknu, no, někdo opravdu pořád kouká tu váhu, jo, což já považuji, že není ta, to nejdůležitější z toho, nebo když chceme právě hubnout, tak hubnout správně a dlouhodobě, tak chceme tukovou tkáň a to se vlastně podcením neděje. To znamená jakákoliv, jakoby, teď řeknu, způsob, a může být třeba i sauna, tak to podcení vůbec neznamená to, že člověk zubl tukovou tkáň, to se spálí vlastně pořád stejně, ať v té mikince nebo bez té mikiny. Ono je to jenom proto čeká určitě méně komfortní, protože samozřejmě to podcení možná jenom má ten dobrý pocit. Jo, nebo možná si to myslí, ale říkám, ten efekt takový není.
1: Tak já musím říct vlastní zkušenost jako běžkyně,
0: ano.
1: Že vlastně když běhám podzim, zima, to šťastné jaro, ano. Tak se mi běží naprosto úžasně. Mm-hmm. Venku je chladno, já uběhnu s lehkostí 15 kilometrů a je to pohoda. A potom to stejné, chci zaběhnout v létě a mám pocit, že je to peklo, je to náročné, mám nohy těžké, vůbec se mi do toho nechce, že je to vlastně ten druhý kontrast.
0: Ano.
1: A zároveň vlastně v tu chvíli mi v té hlavě problikuje, ale já musím enormně spalovat, když je to tak náročné. Takže čím to je?
0: No, ale o tom jsem mluvila teďka, že vlastně ten člověk si způsobuje jenom větší diskomfort, jo? Ale není to, že by to tělo tím využilo více. Opravdu říkám, pocení, ano, je nám to ta nepříjemné, úmorné, protože samozřejmě jako by opravdu, kdyby říkáš, že člověk musí třeba fakt i svoje víc pít, můžou bude třeba potom mnohem víc i třeba hlava, protože samozřejmě tím, že nedorovná to, co vypotil, tak vlastně už to samo o sobě mu není příjemné, takže je tam pro jako spíš víc možností pro to, aby ten člověk třeba i v tom létě paradoxně třeba ten běh nedělal, ale neznamená to, že nebude běhat, že to je špatně, tak na druhou stranu zvolím, aby mi to bylo příjemné, tak může třeba chodit nebo i třeba rychlejší chůzí. My se přece nemusíme pořád jako za něčím jinou hnát.
1: Tak další možná fáma, možná mýtus, studená voda. Já jsem se doslechla, že když budeme pít studenou vodu, tak tělo vydává více energie na to, aby tu vodu zahřálo a tudíž nám studená voda zrychluje metabolismus. Je to pravda?
0: Já jsem si myslela, že třeba se zeptáte na studenou vodu ještě s citrónem.
1: Třeba a s kořicí.
0: Taková ta ranní přece vstruha na to, aby člověk nastartoval metabolismus. A tady já se zastavím jenom u té, nebo o té vody. Ten citrón sám o sobě opravdu jakoby neřeknu, nedělá nic, jo. Jedině, co vlastně ten citron třeba může způsobit obecně, je to, že potom člověku třeba ta tekutina, ta voda víc chutná. Protože já myslím, že pořád je poměrně dost lidí, co jim voda vlastně, já řeknu, opravdu nechutná, jim přijde chuťově fádní, neláká i k tomu, aby vypili třeba na ten den 2, 2,5 litru tekutin. Tak pak ten citron vlastně může mít jakoby pozitivní funkci v tom, že člověk vůbec opravdu vypije ty tekutiny, co by měl. Takže jako v tom to ano, ale obecně sama voda o sobě, neříkám, že by to nebyla vůbec pravda, protože samozřejmě pokud opravdu pijeme tekutiny, které jsou studenější než my, to znamená není zahřátá ta voda kolem 37 stupňů, nebo to, co to tělo se pak snaží navodit s tou tekutinou v našem těle, tak samozřejmě na to, aby zahřálo, tak určitě vynaloží svou energii, takže to zase není, vlastně řeknu, tohle mýtus by nebyl, ale řeknu, spíš jde o to, že to množství té, řeknu, té energie, co na to jakoby zahřátí, teď řeknu, jakoby dodává, tak zase nemůžem brát jako bernou minci v tom, že si řeknu tak a já teď budu spalovat tím, že budu pít. Ale na druhou stranu samozřejmě bych mohla použít tohle, kdybych chtěla jako hodně motivovat k tomu, aby doplňoval svůj pitný režim, který samozřejmě obecně je důležitý. To jako to bezesporu, to vůbec se nepřeme. Tak bych vlastně takhle mohla motivovat lidi, klienty k tomu, aby pili, aby vlastně opravdu si udržovali, budeme říkat, ten metabolismus nastartovaný neustále. Protože ono je pravda, že ono třeba jsou i studie na to, že třeba mitochondrie, kde vlastně probíhá, tady řeknu, jakoby ten metabolismus, tady to použiju spalování, tak opravdu jako fungují, když jsou dobře hydratované. Takže ona ta voda tam má opravdu jakoby svůj efekt a svůj účinek, ale zase říkám, nechci tomu dávat tu bernou mince, že teď řeknu, tak a když bude dostatečně pravidelně pít třeba řeknu ke své hmotnosti, takže tím zubne. Tak nechtěla bych to vůbec, aby tohle to z toho teďka vyznělo. Takže říkám, je to součást celého životního stylu, to znamená, ať je to vyvážená strava, ať je to přiměřená pohybová aktivita a do toho samozřejmě i pravidelný pitný režim.
1: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas. Dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Včera mi bylo málo, dneska je mi pocit, co to stalo, nevím. Každopádně jsem...
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: K tomu pravidelnému pitnému režimu. Já myslím, že v průběhu roku se nám taky změní ta potřeba pití tekutin. V zimě pijeme většinou méně, spíše se přikláníme k nějakým teplým nápojům, naopak v létě máme větší žízeň, více pijeme, volíme chladnější nápoje. Platí ta mantra vypít každý den 3 litry tekutin denně? Nehledě na roční období, nehledě na váhu, prostě vypijte 3 litry tekutin denně a tak to má být.
2: Tak tam vlastně teďka bylo to důležité, vy zase, co jste řekla, že třeba 3 litry, to úplně třeba nevím, kde vzniklo, já třeba vím, že takový ten klasický třeba zásad zdravé výživy, tak je třeba kolem těch 2 litrů, což samozřejmě právě třeba to taky není úplně pro všechny, protože naopak tou váhou bychom se tam opravdu jakoby držet nějaký ten svůj adekvátní pitný režim držet měli. To znamená, pokud budu brát, že na 1 kilogram opravdu to je kolem těch 30 až třeba fakt 45 ml jakoby na kilo, teda tím pádem, tak pokud to teď hodně zjednoduším, tak pokud váží 70 kg a budem brát třeba těch 30 ml, kořá v té zimě, pokud se tolik nepotíme, nepotřebujeme tolik doplňovat, tak kolem těch 2,1 litrů tekutin by tam tím pádem přijmout měl. Ozná, tohle vlastně by měl být nějaký jako startovací ten tím pádem rozsah, kde začínat. A samozřejmě čím víc budeme si říkat, je tam to pocení, ať je to teďka třeba tím teplým obdobím nebo pohybovou aktivitou, někdo třeba se víc potí třeba u stresu, větší nějaké zátěže psychické, tak bychom tím pádem měli samozřejmě navyšovat. Myslím, že v té reálném životě se tohle úplně neděje. Děje se to možná v tom teple, protože samozřejmě to teplo opravdu to pocení tím, jak se sníží koncentrace potom těch tekutin v těle, tak bych řekla, že nám to ten důvod, ten náznak nám to dává na píse. Jo, nebo měli bychom ho sami respektovat, horší to někdy bývá u starších lidí, případně dětí. Protože tam opravdu on ten signál už tam takový není toho organismu, takže ten člověk opravdu může dojít té hydrataci, dehydrataci. Ale opravdu třeba ten jednoduchý výpočet těch nějakých aspoň minimálně 30 ml na kilo by tam měl být. To znamená, zase když to použiju, pokud někdo bude mít naopak 100 kg, tak tím pádem by třeba ty 3 litry určitě vypít měl.
0: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Další věc, která se pojí s tím teplým letním počasím. Když je venku horko, tak máme mnohem větší chuť na zmrzliny, na nuky a tyhle ty sladké záležitosti. Je to záludnost? Je to něco, co bychom měli z toho našeho jídelníčku vyhodit? Nebo naopak to patří třeba do toho jídelníčku, i když se snažíme hubnout?
2: Nemám ráda, ať je to hubnutí nebo obecně jezení vyváženě, racionálně, když pojmenuju, tak já nemám ráda samozřejmě zákazy. Jako já myslím, že hodně lidí, co někdy ať hubli nebo se rozhodli zubnout, tak vlastně došli k tomu, že ono to totiž nefunguje. To znamená, kdybych teďka na tomto místě řekla jako striktně ne, tak možná by to všichni vypli jedna věc, ale hlavně ví, že to asi nejde vydržet ani a vlastně si uznáme, ani nechcem vydržet. To znamená, já vždycky se snažím hledat cesty. To znamená, aby opravdu i při hubnutí nebo i kdyby udržování hmotnosti, ono často i to udržování hmotnosti nemusí být, nebo není tady, není jednoduché.
1: Obzvlášť u nás žen.
2: Takže ono opravdu i tam pořád jakási snaha vidět, co jím, nebo jak se hýbu, tak by mělo být. Tak ta zmrzka, nebo ať to bude zmrzná na nuk, tak já ji tam chci zakomponovat. A tím pádem velmi závisí, pokud opravdu to vlastně chceme, ale současně řešit. Není to, že teď řeknu, hážeme tomu vidle, tak jde jenom o výběr. O výběr jakoby, a ten výběr jako dneska je obrovitánský. To znamená, pokud opravdu tam trochu ta vůle je a jak hledáme tu zlatou střední cestu, tak se opravdu volit dá. A teď už jako je potřeba tím pádem někdy na ten obal se podívat nebo se prostě pídit po těch možnostech, které v tom obchodě jsou. A nebo kdybych šla úplně sama do té nejideálnější varianty, tak pořád si tu zmrzlinu můžeme udělat i doma.
1: To je za těch ideálních podmínek.
2: Tak.
1: Nicméně, oni nás mlsná, jdeme do obchodu a máme tam ten obrovský výběr. V časopise jsem si přečetla, nejméně kalorií má vodový nanuk,
2: ano.
1: Ale já mám možná chuť na něco jiného. Je tam tvarohová zmrzlina, je tam sorbet, je tam smetanová zmrzka, která je v čokoládě. Tak co zvolit? Co bude ta nejlepší varianta?
2: Tak, kdyby nám šlo teď řeknout o to hubnutí, které když jako sami zopakuju tu důležitou mantru, tak hubnutí je o vytvoření kalorického deficitu. To znamená, opravdu jde o to tím pádem, čím víc energie já s ním nevyužiji, ať svým metabolismem anebo potom pohybovou aktivitou, tak samozřejmě přibrat budeme. Proto když to teď by šla opravdu matematicky, tak stačí si vzít 5 těch obalů nebo 5 těch zmrzlin do ruky a podívat se, která ta zmrzlina má nejvíc energie. To znamená, pokud já tam vezmu variantu, která opravdu bude smetanová, bude politá, já řeknu teda čokoládu v úzovkách, spíš nějakým třeba stuženým tukem, kakajem, tak tím pádem tam se dostáváme energeticky, že třeba opravdu ta zmrzlina může mít za třeba 1000 kilojoulů, což třeba pro představu může být 2, 2,5 jablka například, jo, to znamená, nebo to může být možná fakt opravdu pečivo se šunkou, sýrem a k tomu nějaká zelenina, to znamená, je to něco, co z té zmrzliny se asi všichni uvědomíme, se úplně nenajíme, je to opravdu ta chuťovka, nebo to, že teď je to teplo, tak se potřebuje to schladit, nebo doplnit třeba ještě trochu toho cukru, že člověk je takový splavený a tím pádem tam prostě opravdu říkám matematicky by šla po tom, co ta energie má nejméně. Ale pak můžeme volit samozřejmě už i chytře, já často říkám, to je to chytré stravování, kdyby jsme tu zmrzkou si třeba řekli, tak můžu tím jako udělat si takovou sváču. Je to vlastně využiju, že to nebude prostě jenom pro to něco navíc, něco, z čeho třeba případně být nedej bože, ty výčitky mohly přijít, ale vlastně já to do toho jídelníčku zakamufluju, abych co měla na jednou dobrý pocit, ještě si to užila, tomu tě něco dala. A tam bych šla třeba po variantě opravdu nějaké tvarohové zmrzliny. To znamená zmrzky, která má v sobě už nějaký zdroj bílkoviny, což třeba ten tvaroh by pro nás mohl být. A tím pádem je ta bílkovina má poměrně pěknou sytící schopnost. Znamená, ta zmrzka nedá jenom takové to opravdu tu chuť, to naslazení a za 5 minut stejně klidně si dáme ještě ten rohlík s tou šunkou, sýrem, ale že už mě to dokáže i nasytit. To znamená, tam bych šla po té variantě tím pádem tvarohové. Samozřejmě nebudu lhát, zase opravdu už jako mě to hodně sleduje. Studování těch obalů, opravdu ne vždycky, když to na nás působí, že to bude nějaká ta tvarohová varianta, tak oni třeba, to třeba může být i smetanová, anebo to nemusí být smetanová, to může být nějaký rostlinný tuk, znamená opravdu dívat se na to složení, co je na prvním místě, klidně na druhém, na třetím, je docela zásadní.
1: Posloucháte podcast Energie Mine Rádio Čas, dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: Právě ty ovocné sorbety můžou být tu správnou variantou, když je tam na prvním místě ovoce, mnohdy to i hlásá, že tam není přidaný cukr, že by to mělo být na bázi opravdu té skutečné potraviny, to znamená toho skutečného sladkého ovoce.
2: Ano, ano, já tady bych ještě řekla, že toho pořád tolik jakoby není a tohle je spíš varianta, kterou si člověk může připravit doma, jo, kde vidíme přesně, co do toho dáváme, ale šla bych určitě touto cestou, to znamená podívat se, třeba nechceme tu smetanovou variantu, tu tvarohovou, kde případně by ta energie opravdu bylo ještě více, tak šla bych do té dřeně tím pádem, ale počítat s tím, že ta nasycenost tam určitě jakoby nebude velká.
1: Sandro, když zůstaneme teda u těch domácích zmrzlin, tak modelový příklad. Přijdete domů, je parné léto, máte chuť na zmrzku. A řeknete si, OK, tak si ji udělám doma a chci ji mít hotovou do 5 minut. Co tam hodíte? Jak to má vypadat?
2: Tak, tam ideální je mít nějaké mražené ovoce. Velmi často se třeba používá banán, což už říká, ten banán už je asi, už se často bude neprodávat, tam už je dobré ho radši do toho mrazáku večer si strčit. A pro ten banán udělá takovou tu, jak říká, tu hutnou jakoby strukturu a samozřejmě sladký, to zná přirozeně, takže i tu sladkou znám do toho navodí. To zná ideální varianta banán, ale nemusí být, dá se i bez něj, takže třeba jahody. A ideální zase připravenost mít doma řecký jogurt, skyr, případně klidně i mléko může být, jo. A dát to do mixéru, de facto právě s tou zmraženou variantou toho ovoce, tak nám to udělá opravdu takovou tu mrazivou směs tu chvíli. A teď už třeba závisí do slazení by často kvůli díky tomu, že to ovoce už sladké je, mít nemuselo, ale pokud někdo má docela v pohodě slanáště nebo třeba čekankového syrupu může si dát, anebo i kdyby jsme tam dali, řeknu třeba žličku medu, není to o tom, že zase ten cukr nebo tady ta varianta je nějaká zakázaná, je to o množství, takže jako opravdu do jedné porce, když mi dáme jednu žličku o 5 gramech nějaké podoby třeba ještě vhodnějšího cukru, než nějaké kupované varianty, což jenom skočí, ono často třeba opravdu se člověk pane na nějaké tu zamraženou šťávu říká, tak ono třeba bývá fakt až třeba 12 gramů cukru na 100 gramů nebo 100 ml v tomto případě by mohlo být, což si vemte, to jsou skoro 3 kostky cukru, což určitě sami nedáme. My dáme třeba tu jednu, i když to přeženu. Takže ten poměr je úplně někde jinde.
1: Já když jsem si pročítala nějaké statistiky, co se týče přibírání, tak jsem zjistila, že celkově, plošně, nejvíce přibíráme v zimě, o vánočních svátcích a potom v létě. Že do toho nového pracovního procesu, do toho nového školního roku se vracíme standardně skilly navíc. Co myslíte, že za to může? Co jsou vlastně ty největší letní hříchy, které můžou za to, že přibíráme?
2: Tak já bych řekla, že to smýšlení lidí je opravdu tak, že si vždycky, když i třeba přijdu do poradny, tak mají za to, že ta zima je právě ta horší. Nebo ani ne třeba ta zima, já bych řekla opravdu ty Vánoce, jo? Že vlastně tam jakoby nejvíc přiberu a pak to nemůžou zubnout. Ale i já bych určitě v rámci své, já řekla opravdu třeba docela už delší praxe, řekla, že léto je mnohem náročnější, protože léto je dlouhé, jo? Když bych to řekla v rámci roku ne, ale ono je dlouhé jakoby samo o sobě. A co se s tím letem pojí? Jsou ty lákadla, tak jak jsme třeba teďka jmenovali zmrzlinu, tak tam říká, tam to jenom začíná. Ono s tím se pojí častější, říkám třeba sedánka, to je takový to, že venku je právě hezky, je venku světlo, je dlouho světlo, člověk si jde sednout někam na zahrádku, je to příjemné, jde se někam posedit, právě chce být i na tom sluníčku, což je důležité, to jsme říkali, ale no není tam na té vodě s tím citrónem, ale je tam třeba právě i na nějaké alkoholu a to závisí samozřejmě na výběru alkoholu, ale je to mnohem častější. Už jenom to, že venku je pěkně teplo, tak najednou třeba na to, ať řeknu pivo nebo víno, nebo kdyby to střík, a nebo nějaký, teď řeknu trošku, nedej bože, míchaný nápoj, až je třeba alkoholický, tak se jde častěji. Jo, to znamená najednou to, co může i třeba 3x týdně, 4x, pokud někdo má třeba i zahrádku doma, tak to bývá třeba pravidelně, klidně každý den. Takže se zvyšuje ta intenzita, jakoby, nebo ta koncentrace, případně i toho alkoholu. Možná samozřejmě se nám teďka dostávají, jak se třeba bavili o těch zmrzlinkách. Jo? Zase, jak říkám, dá se to zakomponovat, ale ne každý nad tím takhle přemýšlí, anebo prostě de facto po té chuti, to znamená, nepojá se na složení, má prostě chuť a dává si vlastně koncentrovanou variantu cukru s tukem a ta energie je tam hodně k tomu všemu jídlu, které tam do toho ještě je. Můžou to být nárazové třeba jako větší porce jídla, což často jsou grilovačky například, jo, kdy tam ten pojem úplně o tom množství moc nebývá, jo, protože je to třeba i zase dlouhý večer, to znamená, ono se to tak trousí potom to jídlo, takže je to najednou mnohem častější, se k těm lákadlům dostaneme a myslím, že opravdu nejvíc já tomu dávám je třeba ten alkohol, ten, co je největší ten tím důvodem, to, když ta váha jde nahoru.
1: Já se právě velmi často setkávám s tím, že mi někdo říká, hele, já skoro nic nejím, večer si dáme teda to jako lahvinku, ale jinak já přes den nejím a přibírám. Můžete mi třeba přiblížit, co se v našem těle děje, když si dáme tu lahvinku na večer, celý den se vlastně jako hlídáme, nějaký jednoduchý jogurt, kaše, lehký oběd a těšíme se na ten večer, až si dáme tu lahvinku. Tak jak to může vypadat a co to udělá s tím naším tělem?
2: Tak, já bych začala úplně už na začátku v tom, že jak ten člověk opravdu třeba přes ten den jí mnohem méně, tak může se stát, což teď třeba tohle jste nezmiňovala, ale může se stát to, že opravdu my ten hlad nemáme, protože nám třeba teplo, nechcem zatěžovat právě ten organismus tím těžším jídlem, ale potom dojdeme večer domů a samozřejmě ten i z nás třeba i opadne jakýsi i ten stres, je samozřejmě i třeba už i chladněji, nebo jsme právě v podmínkách, kdy jsme si to chladněji udělali. A najednou tam přijde ta potřeba toho jídla, i tím sklidněním se a my najednou, a ještě někdy s tím vědomím, když jsem se den nejedla, nebo nejedl, tak si teďka jako najím. To znamená, ono tam není to zase třeba řeknu jenom o tom, že člověk si dá třeba jenom tu lahvinku vína. No, já myslím, že se s tím pojí i to, že tam je to dojezení za ten celý den, tak zase závisí na výběru. A i kdyby tam byla třeba řeknu ta lahvinka toho vína, ještě nejdu tomu alkoholu jako takovému, tak když si člověk dá, tak ono se s tím, i ty zábrany se často tak jako vytrácí a ten člověk začne třeba zobat, to znamená, on to potom třeba můžou být oříšky, takové ty slané pochutiny a zase, já se tím trochu pousmívám, ale kdybych se někoho zeptala, a kolik si toho snědl, tak já myslím, že člověk to nešel zvážit, nešel si to odvážit do mističky, jestli teďka snědl 20 gramů oříšku, no a většinou tam třeba padne i pytlíček oříšku a oni ty pytlíčky nebyly moc malé, takže je to až na dno. A takže tam by řekla, že souvisí to i třeba s tím, že opravdu my nemáme de facto, nemáme vlastně ty správné živiny přes ten den dostatečné, co potřebujeme.
3: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme se Sandrou Hermanovou a za chvíli budeme pokračovat.
4: I ty, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dnes si povídáme se Sandrou Hermanovou.
1: Sandro, vy sama jste se zmínila, že vlastně přes den třeba nejíme, protože jsme v tom stresu a večer to z nás spadne a dáme si tu vydatnou porci. Jak dalece vlastně může stres ovlivňovat naše stravovací návyky?
2: Velmi. Je to velký, velký faktor a zase tam bych říkala, začíná to v hlavě a my čím víc bych říkala, že jsme v té pohodě, že neřešíme z tisíc věcí okolo a máme prostor se soustředit na to, co jím, vědomě uvědomovat si to, začnu se třeba o to opravdu zajímat, chci se podívat ty obaly, co to obsahuje, tak samozřejmě se nám to daří. Jak najednou toho děláme strašně moc, máme moc i těch na sebe třeba požadavků nebo na nás ten život, kde ty požadavky, tak není ten fokus tím pádem tak na to jídlo, na tu stravu a samozřejmě tam se to hodně pojí takzvaným sympatikem, parasympatikem, to je jakoby nervová soustava, ta není ovlivněná vůlí a je to docela, já bych říkala, takové zajímavé téma, je zase možná hodně takové složité, komplikované do toho leta, asi teď zásadně by nepatřilo, ale my když jsme vlastně v tom stresu, tak v této chvíli většinou fakt ten hlad nemáme. Já vždycky popisu, takže si představte, že utíkáme ten lovi a my mu utíkáme a teď si jenom neřeknete, já mám hlad, musíte utéct. To znamená, první, co je, tak fakt přemýšlíte, abyste v hlavě ho dosahu. A když si na to jídlo vzpomenete, je ve chvíli, kdy už jsem mu utekla a už vím, že je daleko a teď to najednou ze mě spadne a právě začne převažovat ten parasympatikus, kdy třeba začneme i víc, třeba řeknu i slinit, připravují se ty žaludeční šťávy, jakoby připravujeme se na ten příjem potravy, ale právě když přivládá ten sympatikus, to je třeba ten adrenalin, to žlučko, co je hodně známe, tak utíkáme, adrenalin je velmi vysoký, tak my najednou nejsme připraveni na příjem potravy, no, protože jsme stažení, jo, a opět, že žaludek vůbec teďka, jako kdyby už se něco měla nadspat, takže ten stres dělá hodně a proto bych řekla, že vlastně ten, já neříkám, že večerní jídlo je špatně, já třeba jako večeřím poměrně vydatně, adekvátně svému jako potřebě a organismu, ale jím prostě tak, že vím, co to tělo denně potřebuje a snažím se, řeknu, i tomu stresu nepodléhat, protože řeším, co potřebuje to tělo, ale jím v klidu, snažím se jít v klidu, abych i to jídlo měla na něho prostor, ho jakoby přijmout, byla s ním, já řeknu, kámoška, nedělo mě těžko, najedla se a měla jsem i třeba chvilku čas strávit. Často je to náročné a možná v tom životě právě ty priority si potřeba určit. A v tom stresu se jí špatně. Špatně se tráví a opravdu se dochází k tomu, že člověk se radši vlastně nenají, protože ví, že si to neužije, na to nemá prostor a těší se na ten večer, kdy vlastně tu energii doplní. Neříkám, že je to špatně, a tam bychom to měli právě mnohem víc promýšlet, co si na to jídlo večer dát.
1: Sandro, vy mi tím dokonale nahráváte na otázku, kterou jsem vám chtěla položit. A to je ta, jakým způsobem vy doplňujete energii, jakým způsobem se dovíjíte, jak vlastně eliminujete tu stresovou zátěž.
2: Já se snažím tomu tělu vlastně opravdu poskytnout to, co pro můj organismus vnímám a samozřejmě já tím, že i pracuju v poradně jakoby s přístrojem, kde měřím a na složení těla, tak já samozřejmě trochu jakoby odpěchuju se od toho, já samozřejmě vidím, co, ať je to třeba nějaká matematika na začátku a pak už člověk do toho musí vkládat samozřejmě ten svůj život a svoje potřeby, jakési své chutě, tak já vlastně vím, co by to tělo mělo přijímat. Takže opravdu na začátku je to taková trošku ta matematika, kdy zhruba zjistím, kolik měla mít bílkovin, kolik sacharidů, kolik tuku a pak už to podmiňuji spíš těm podmínkám, jak ten den vypadá. To znamená, pokud ten den mám náročnější, je tam nějaké třeba i cestování, právě třeba stresovější, je tam větší pohybová aktivita, tak já ten příjem opravdu jakoby adekvátně navyšu. Já to i cítím, že tu energii potřebuju. A naopak, když vím, že ten den, já to říkám, prd dělám. sedím na zadku, tak dám tomu tělu zase opravdu, jakoby neříkám, že ani méně, jenom to, co na ten den potřebuju, pro víc ani necítím, že není potřeba. Ale musím říct, že asi nějaké, že chtěla se třeba nějaký doping, co tam je, tak můj doping je vlastně to běžné jídlo, to, že tomu tělu vlastně dávám pořád říkat to, co potřebuji a snažím se a moje oblíbené je neodbývám se.
1: Sandra Hermanová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Sandro, já moc děkuji za báječné povídání, plné slunce.
2: Děkuji, já taky moc děkuji za pozvání, když možná jsem načukla víc věcí, než jenom to sluníčko, ale já říkám, že ono to právě ten náš život není teď už jenom o sluníčku, kur v tom našem čtyř období, kde musíme vlastně tu energii si dopřávat a hledat pořád, každý ten den.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy,

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes,
1: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
6: Nejkula.
7: Čou.
6: Lin.
7: Ka.
6: Těj.
7: Ší.
6: Ší.
8: Žumoplefu.
9: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
5: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Vodní park už nemusíš hledat u moře ani na Lipně. Velká nafukovací vodní atrakce plná skluzavek, překážek a vodní radosti letos i na koupališti v Rožnově. Zábava, kterou na běžném koupališti jen tak nenajdeš. Tak si do kalendáře piš, ať na koupališti v Rožnově nechybíš. Sportoviště Rožnov.cz.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 872.

0: Od Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Nejkula.
5: Nejkula.
4: Čou.
5: Čou.
4: Lin.
5: Lin.
4: Ka.
5: Ka.
4: Těj.
5: Těj.
4: Ší.
5: Ší. Žuma plefu.
4: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomii.

0: Rádio Čas.
1: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
2: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
3: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
2: Protože si pořádně manžel vrznul.
4: Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
3: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
2: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
0: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas.

0: Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Nejkula.
5: Nejkula.
4: Čou.
5: Čou.
4: Lin.
5: Lin.
4: Ka.
5: Ka.
4: Těj.
5: Těj.
4: Ší.
5: Ší. Žumoplefu.
4: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Te Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: jim vděčen.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa do Energylandie a kupu dalších.
2: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme.
3: Megaléto Rádia Čas.
0: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Nejkula.
7: Nejkula.
6: Čou.
7: Čou.
6: Lin.
7: Lin.
6: Ka.
7: Ka.
6: Těj.
7: Těj.
6: Ší.
7: Ší. Žumoplefu.
6: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: to se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Chlapík, co miluje, žárlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Nejkula.
4: Nejkula.
3: Čou.
4: Čou.
3: Lin.
4: Lin.
3: Ka.
4: Ka.
3: Těj.
4: Těj.
3: Ší.
4: Ší. Žumoplefu.
3: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jazz.
1: Ty tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zády.
0: I ty, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Popravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší.
3: Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Hostem talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: čas. I ty, které miluješ.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Shine bright like a diamond.